dětí je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
4: Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Prosím, Toňo Mimoňa.
5: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
4: Au, něco mě štíplo.
5: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
4: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
5: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
6: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
5: Juane Barlosi, donesela Done.
7: Tak už jsme to okoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
5: Štípla ho moucha cecek. Má spavou nemoc. Co stává?
8: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí a tak.

Tak kamarádi, hezký ráno. Máme úterý a dneska slaví svátek Pankrácové, tak všem Pankrácům přejeme všecko nej. A zítra dokonce bude Servác a pak asi Bonifác. Tak začneme tím, co si hrozně přejete. A to jsou Depeche Mode. Samozřejmě jejich klasika, jejich první alba a tady je single, který se jmenuje See You. Tak doufám, že i my se někdy See You, že se uvidíme na nějaký krásný akci Color Music Radio, třeba v Lucerna baru. Něco vymyslíme. Tak jo, ještě jednou hezký ráno. Tady je Romeo.

V neděli slavil narozeniny právě Dave Gahan. Tak Davide, přeju ti i já všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, pořád hodně energie a doufám, že se zase někdy brzy uvidíme v Česku, třeba v Praze, na koncertě. Vy to máte rádi v Edenu. A když jsme u koncertů, tak moje klasika. 24. června, Duran Duran. A tady je jejich skvělý single Hungry Like the Wolf. Jsem hladový jako vlk. Tak hezký ráno a taky hezký odpoledne.

Taky bych si něco dal k jídlu. Ale úplně nemusím. Dám si nějakou lehkou snídaní, až dovysílám. Tak to byly Duran Duran, Hungry Like the Wolf. A tady jsou Simple Minds, Don't You Forget About Me. A dneska kolem 7:30 budeme soutěžit o 0,5 litr Rádia Color. Takže mi zavoláte a já vám dám jednoduchou otázku. A když na ní budete vidět odpověď, tak vyhrajete 0,5 litr. Tak pojď.

Tak to byly Simple Minds na Color Music Radio. A teď splním další vaše krásné přání. Včera jste mi napsali, abych zahrál Spandau Ballet a jejich mega hit True. A protože jsem pravdivý kluk, tak si dáme True. Tak si to užijte.

Je to pravda. Je to true. Tak to byly Spandau Ballet. A teď si dáme první single kapely Talk Talk. Protože ten single se jmenuje Talk Talk. Takže dvakrát Talk Talk. Moc se mi to líbilo. Na to jsem si taky občas na rýzách trsnul. Ne, je to skvělý. Tak hezký ráno a hezký odpoledne.

0: And she was Talking Heads. Dneska hraje Color. Hned od rána pěkný hity. Pěkný flákoty. Tak, jak jsem říkal, dnes si zasoutěžíme o půl litr s krásným logem Color Music Rádia. Takže kdo chce dostat ode mě jednu otázku a mít možnost ten půl litr získat, tak mi zavolejte na číslo, teď si ho zapište, 603 54 00 51. Tak jo, čekám na vás. Kdo se dovolá jako první, tak půjde do éteru. A půl litr je výborný. A protože Češi pijou docela hodně piva, jo, už mi někdo volá, tak moment, momento. Haló?
1: Tady Adam, dobré ráno.
0: Adame, zdravím, dobrý ráno, jak se máš?
1: No, v pohodě, teďka jedu do školy, právě mám tady nalazený na takovým malým FMku. Aha. A říkám si, hele, já jsem takový váš fanoušek, no. Takže jestli by se to podařilo vyhrát, tak by to byla paráda.
0: To by byla paráda, držím ti palce samozřejmě. A odkud voláš?
1: Volám teďka z Tuře, já mám nalazený brněnský FMko 994.
0: Takže kousek od Brna, jo?
1: Mhm.
0: Tak super, tak dám ti jednoduchou otázku, jo? Kolik piv vypije průměrný Čech za rok?
1: Průměrný Čech za rok?
0: Typni si.
1: No, tak já jsem někdy četl, to je myslím okolo 120 litrů, ne, nebo 110.
0: Seš blízko, ale je to víc.
1: Je to víc, tak řekněme 140.
0: Já ti to řeknu přesně. 188 no. Litrů piva.
1: Ježiši, no tak to bych neřekl teda, že to bude tolik.
0: To je síla, co?
1: To teda no, jako já viděl jsem, že to bude vysoký, ale právě ne až tolik, tak to jsi nachytal tady.
0: A ty piješ pivo?
1: Občas jo.
0: Tak to jo, tak ti půl litr dám.
1: Hm? Tak děkuju.
0: Protože nebylo to aspoň pod stovku, no.
1: Aspoň je tak, hele, jsou rádi, že se to aspoň takhle podařilo.
0: Já taky. A jak často posloucháš Color?
1: Hele, prakticky každý den. Jo, já se to tady pustím vlastně cestou do školy, ze školy, když někam jedu.
0: Uh-huh.
1: Jako naprosto parádní pořady teda.
0: Tak to máme radost, to nás těší. Tyjo, teď je krásný ticho, asi dojetí, co?
1: Ne, jsem z toho takovej, nechci tady právě hulákat přes ten autobus, takže...
0: Jasně. No tak jo, tak ještě na tenhle ten telefon mi prosím tebe napiš potom adresu, jo?
1: Takže mám ti napsat do SMSky, jo?
0: Normálně do SMSky a my ti pošleme půl litr.
1: Dobře, díky.
0: Tak
1: ahoj.
0: Jo, měj se krásně, ahoj. No tak vidíte, prostě i tak se dá vyhrát půl litr, když to člověk neví úplně přesně, ale stejně. Prostě bylo to 120, pak 145, takže to uznáme, ale jenom vám chci říct, že Polák vypije 99 litrů piva za rok, Rakušan 101, takže Češi jsou v tom určitě asi nejlepší, i když prostě tak to je, no. Tak si dáme jednu flákotu, milou, další, a to jsou Tears for Fears. Každý hovado by tady chtělo řídit svět. Everybody wants to rule the world. Tak vám přeju krásný ráno a krásný odpoledne. Kdyby se někdo ptal, proč vám přeju odpoledne, protože v sobotu se tato hodina bude reprízovat. Tak i krásný sobotní odpoledne. Welcome to your life. Speciálně písnička pro Donalda Trumpa. Je našeho Babiše. No, našeho. Slovenskýho Babiše. A taky slovenskýho Fica. Prostě pro všechny jelita, který si myslej, že je jednoduchý řídit svět. Ale prdím na politiku. S tím jsou největší nervy.

Tak to byly Tears for Fears a tady jsou Cure. Friday I'm in love. Těším se na pátek, protože budeme mít takový večerní mejdánek. Ano, Color si to jde užít. Celý náš tým jde do krásný hospody Vltava.

Tak to byly Cure, Friday, I'm in love. A teď si dáme něco na uklidnění, protože i ráno v autě se občas musí jezdit klidně, jo? A poslouchat rádio taky klidně. Tady jsou Human League a jejich krásný single Human. Tak jo, tak vám ještě jednou přeju krásný ráno a krásný sobotní odpoledne. A na to si zvykněte. Ne, že mi to bude někdo vyčítat, že jsem popřál sobotní odpoledne ráno. Prostě tak to je. Repríza úterního vysílání Romeo Show bude i v sobotu odpoledne.

I'm only human. Tak to byl Human League. A teď si dáme něco, co by vám mohlo udělat taky radost. A třeba vás to zvedne z postele. Tady jsou Thompson Twins a jejich mega flákota Doctor Doctor. Jinak nečekejte ode mě ráno nějaký zprávy z internetu, z televize. Jsou tam samý srajdy. Tak to radši vůbec nikomu neříkat. A pokud jedete v autě, tak teď doporučuju Volume Ride. Je to podsta všem dobrým doktorům.

Thompson Twins. Doctor, doctor, can't you see I'm burning, burning. No a teď si dáme Midgeho Ura a jeho kapelu Ultravox a dáme si hymnu. Hymn. Jo. Zase to strašně uteklo, už je 7:45. Tak si dáme Ultravox a potom přijede Wang Chang.

Tak jsem sliboval, že po Ultravox nastoupí Wang Chung. A tady je jejich single Dance Hall Days. No a pak nás čeká poslední single dnešního mýho Romeo Show. A to bude Kellyn. Toho máte taky moc rádi.

Tak to byl Kellyn, Rychlí kluci, krásně udělaná písnička, hlavně zvukově úplně super. Tak tady je dnešní moje poslední věc, jsou tady Twins a Desert Place.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory České

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je úterý 12. května a svátek nám slaví Pankrácové. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo a také dešťové přehánky. A jestli se nepletu, nezbláznil se mi tady internet, tak jo, dokonce ukazujou na Karlovarsku, že by mohlo sněžit s deštěm. Ano, přátelé, tak dnes tedy k 12. květnu můžeme očekávat, že to je jako vážně? Maximální teploty na Karlovarském kraji dneska 5 stupňů nad nulou. To se asi něco zbláznilo, ne? Tak ještě jednou, jo. No vážně. Tak jo, pojďme se na to podívat. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 3 až 8 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 5, až ty rozdíly budou opravdu markantní, protože 5 by mělo být tedy v Karlových Varech. A tak trošku se to změnilo a v Brně potom maxima kolem 13, takže to ochlazení je opravdu na celém našem území 5 až 9 k večeru a přes noc potom teploty kolem 2 až 4 stupňů. Tak jo, přátelé, tohle je opravdu zajímavý, na květen dá se říct skoro neobvyklý, tak to je pro ty, který vyráží ven. Dneska to teda žádná hitsparáda rozhodně nebude, takže se přivoblečte a na Karlovarsku si možná vemte i sněhule. Ne, měl by tam být fakt jenom když se sněhem a to mírně v odpoledních hodinách, tak uvidíme, jestli to ve skutečnosti tak dopadne. Určitě mě táta bude informovat. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, no a co nás čeká v dnešní Trikoloře. Tak třeba Missy Elliott a Jay-Z a jejich tedy pecka s názvem One Minute Man, no a pokračovat budeme další tedy dámou, hiphopovou dámou a já myslím, že jedna z mých oblíbených, stejně jako Queen Latifah nebo Missy Elliott, rozhodně do téhle partičky patří taky MC Light. No a co od ní než Cold Rock and Bar. No a to si zahrajeme hned teď. A v tomhle rytmu budeme pokračovat. Možná, že si ještě dáme tu Queen Latifah a pak uvidíme. Jestli to se ponese celý v rytmu hiphopových dam, to si ještě jistý nejsem. V druhé části, jelikož je dneska úterý, nás čeká houseový speciál. Včera nám pan ředitel posílal informace od jednoho z našich posluchačů. A ten říkal, že ty houseový speciály, nebo psal, že ho to moc baví. Tak to jsem rád, že si to našlo místo na tedy světle tady éteru Color Music Rádia a to nás čeká dneska v úterý, tedy houseový speciál plný novinek před 9. a 10. hodinou už standardně, to je naprostej tedy standard tady od začátku pořadu Freakolora, nás čeká rubrika Freakolora Info, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, odstartovali jsme tady na Coloru Freakoloru a jedeme. Dobré ráno.

Parádní věc od MC Light a zahrajeme si další parádní věc, kterou já mám moc rád, dlouho jsme ji nehráli, Unity a samozřejmě Queen Latifah, o tom jsme se bavili. Já zdravím taky našeho pana ředitele, ten mě opravuje, že v květnu, když jsou ledoví muži, což je právě dnes, protože Pankrác, že jo, pak bude tedy Servác a Bonifác, jestli se nepletu, tak prý takový počasí je naprosto normální. Já jsem si pro jistotu projel ChatGPT, než bych chtěl pan řediteli odporovat, protože náš pan ředitel má vždycky pravdu, to je jasný, ale podle informací ChatGPT naposledy sněžilo tedy v tuhle dobu v roce 2006, takže samozřejmě počasí žádná hitparáda nebejvá, ale jestli bude dneska sněžit, jakože už podle informací sněžilo na horách, tak to není úplně obvyklý, ale nic to nemění na tom, že dneska nebude žádná hitparáda, takže pokud vyrážíte ven a do práce, tak se oblečte, přátelé, to je základ toho, co se vám tady snažím v rámci počasí říct.

Před 70 lety, přátelé, napadly desítky centimetrů sněhu v tuhle dobu. Já jsem si to tedy počasí vzal trošku na paškál, když už jsme se v tom trošku začali babrat. A přízemní mrazíky v tomhle období taky nic neobvyklýho, pan ředitel má pravdu, jako vždy.

Nedávno jsem říkal v éteru Color Music Rádia, že muzika, kterou jste poslouchali v mládí, na vás rozhodně tedy něco zanechala. Když ji posloucháte, máte určitý pocity a vzpomínky se vám vybavujou. Tohle rozhodně patří mezi věci, které na mě tedy silný vliv zanechali. UNITY a samozřejmě King Latifah. Já když jsem to viděl poprvé, jestli nepletu, bylo to na UMTV Raps, v klipu jezdí na motorce a já jsem si říkal, tak to je strašná pecka. A přátelé, máme tady, pojďme se podívat, počkej. Tohle je z roku 2013 nějaký edit asi, protože to rozhodně nevyšlo v roce 2013. Ale už to bude pár let, já bych to typoval opět na rok 1993, 94, 95, něco takového, zkontroluju si to, tak abych nekecal, tak jsem úplně odvařený. A jsem z toho odvařený furt, pojďme dál. Rozhodně mezi dámama, který tedy ve mně zanechali nějaký vliv v rámci tedy mýho hiphopovýho, rapovýho mládí, je členka Fugees, a kdo jiný by to mohl být než Lauryn Hill.

Queen Latifah a rozhodně rok 1993. My jsme se o tom bavili, že tenhle rok minimálně pro mě byl hodně zásadní a myslím si, že i pro celkově hiphopovou kulturu. Vyšlo nespočet skvělých albumů, na mě teda aspoň. Možná je to tím, že mi v té době bylo 12 let a začal jsem poslouchat hiphop. No a když už jsme si dali MC Light, tak Queen Latifah anebo Missy Elliott, pojďme si dát taky Da Brat. Ta rozhodně z té době byla taktéž tedy rozhodně tedy akční a fungovala.

Dabrat rok 1994.

Tohle byla Foxy Brown a její Beaky Anthem a teď už další partička, dívčí partička, která rozhodně nemůže chybět, když už jsme se na ty holky zaměřili. No a kdo by tedy si myslel, že to budou Salt and Pepper, tak si to myslí správně. Black Magic.

No tak jestli mě uši nešálí, tak tady rozhodně nezazněla jenom tedy Lil Kim, ale taky 50 Cent. No a my to uzavřem, tuto parádu věnovanou tedy dámám za mikrofonem, těm rapovým dámám, a to tedy Nicki Minaj. Ano přátelé, to bude poslední věc v rámci tedy toho úterního setu a dívčího setu, aspoň do 37. minuty po 8. hodině. Ono to bude trvat ještě pár minut, samozřejmě další. Díky PC Megatron a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.

No a uzavřem to partičkou, taky mi blízkou a peckou, která rozhodně rezonuje tedy v mých uších, a to pravidelně. Run DMC, Down With The King, stejnojmenný album, a rok opět 1993, jestli se nepletu.

0: Tiž čekají informace o dnešním dni, abyste věděli, do čeho jste se probudili. Dnes je, přátelé, tedy úterý, a to konkrétně 12. května. Pardon, svátek nám slaví Pankrác a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude a meteorologové nám dnes slibují opravdu chladno a stále a pořád to vypadá, že krom jasna, polojasna, zatažená a polojasna s dešťovými přeháňkami a deštěm by dnes mohlo také sněžit. A to i v nížinách, konkrétně na Karlovarsku by mohl být déšť se sněhem. Ve vyšších polohách potom ten sníh bude pravděpodobně tedy určitě. Nebo aspoň píšou to na většině serverech, tak uvidíme, jestli nám tedy dneska k tomu dnešnímu dni, samozřejmě k těm třem zmrzlým dneska k Pankrácovi, tedy nějaký ten sníh napadne. Já vám ještě řeknu, jak to bude s teplotama, nebo aspoň jak to meteorologové slibují. Raní 3 až 7, v odpoledních maximech 5 až 13, k večeru se ochladí na 4 až 7 a přes noc potom teploty kolem 2 až 4 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první, nebrat se tak vážně, dejte životu víc lehkosti, budete šťastnější a spokojenější. Touha dělat věci dobře je v pořádku, jenže někdy se z ní stane tlak, který člověku nedovolí vydechnout. Když berete všechno moc vážně, mizí humor, spontánnost i radost z maličkostí. Jak z toho ven, tak je 7 typů, díky kterým můžete získat potřebný odstup. No a znáte to, někdy máte pocit, že na vašich bedrech leží tíhat celého světa, že musíte myslet na každou drobnost, všechno vysvětlovat, hlídat, že kdybyste polevili, rozpadne se vám práce, vztahy, rodina a budoucnost a vy zklamete sebe či druhé, jenže ono se to stupňuje, přemýšlíte nad každým detailem, bojíte se vystoupit ze své komfortní zóny nebo dokonce přerušíte bezstarostný okamžik jen proto, abyste připomněli něco důležitého. Začněte si všímat, že vám chybí lehkost a hravost, že zkrátka berete život moc vážně. Mezi sebeironií a scházováním je opravdu tenká hranice. No a my pokračujeme dál. Nedostatek leteckého paliva kvůli válce může narušit letní sezónu. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv mohou narušit letecký provoz v blížící se letní turistické sezóně. Aerolinky kvůli dražšímu a hůře dostupnému palivu už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla ve své analýze agentura Bloomberg. Ceny leteckého paliva podle Bloombergu od začátku americko-izraelského útoku na Irán rostou rychleji než ceny ropy. V Evropě ceny kerosinu překročily $200 za barel. Největší problémy nicméně zažívá Asie, která je na dodávkách ropy z Perského zálivu výrazně závislá. Tlak ale sílí i v Evropě, jež zhruba 40% leteckého paliva dováží a polovina z těchto dodávek běžně prochází přes Hormuzský průliv. No a poslední informace, Jupiter je placatější, než jsme si mysleli. Měření mu ubralo 12 kilometrů. Největší planeta sluneční soustavy je poměrně výrazně splácnutá. Sonda Juno teď ukázala, jak moc, využila k tomu rádiový stín plynného obra. Každý ví, že Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. Kromě toho má ovšem ještě jedno prvenství, na něž si mnoho lidí hned tak nespomene. Plynný obr má ze všech planet i nejkratší den. Kolem své osy se točí za 9 hodin 55 minut a 33 sekund. Bod na rovníku Jupiteru se vůči jeho středu pohybuje rychlostí 12,6 km za sekundu. V případě Země je to jen o 0,47 km za sekundu. Ano, jelikož je Jupiter v podstatě obrovská kapka, má rychlá rotace vliv na jeho tvar. Vlivem odstředivé síly je na rovníku širší než na pólech. Zploštění Jupitera se dá pozorovat i v běžném amatérském dalekohledu. To byl sploštěný Jupiter, taky nedostatek leteckého benzínu, či v neposlední řadě, ať se nebereme moc vážně, teď informace o tom, jak je to s parťákama pořadu a tím není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:03, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli Cut You a Filta Freaks. Ano přátelé, další pecka od tohohle producenta, který je tady tedy pravidelně, vydává pravidelně a tak si ho tady pravidelně hrajem, protože v úterý je tady houseovej speciál, plnej novinek z posledního týdne. Bude tomu taky dnes 12. května, hned po reklamě a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Je 7 minut po 9. hodině, další tedy houseový speciál je tady, je totiž úterý, to je Filta Freaks, Got You, a já zdravím svého kamaráda, kolegu, a to konkrétně DJ Šoko, a ten vyměnil tedy kola z oceli za kola na bicyklu, což samozřejmě je v pořádku, protože sport je správný, ano přátelé. Včera se mě zrovna Uva ptal, jestli ten technický DJing není tak trochu sport, tak jsem říkal, že to maličko sportem smrdí, ale co je zásadní, hůř se u toho zraníte, což by nám Filip mohl potvrdit. Na tom kole si rozhodně přivodil víc úrazů než na gramcích. Tak ať ti to jezdí, kamaráde, a díky, že tě baví to historický okénko. Ono to historický okénko není historický okénko, ono to je v podstatě takovej, já jsem prostě takový historik. Tady hrajeme v té první části vždycky takovýhle oldschoolový věci. Tak dobrý ráno i tobě, ale vám všem posluchačům Color Music Rádia. Jdeme na to. Houseový speciál, úterní, novinky z posledního týdne, pořadu Frikolóra.

seznamku. Martin Svátek píše, pozdravuji Filipa toho, a teď to nemůžu říct, a taky mu řekni, že nesnáším Kolaře. A Filip taky píše něco, co nemůžu říct. Tak děkuju, kluci, jste zlaťáci.

Další parádní věc dnešního úterního setu. Já jsem klukům poslal číslo na sebe, aby si mohli zavolat a všechno si to o těch kolech říct. Pokud vás ale zajímá, jestli Martin Svátek jezdil na kole, tak to se rozhodně dozvíte v naší přepojovačce, a to po 10. hodině, kdy tedy tak nějak jako volným stylem přejíždíme z Frikolory do Holiday Edition. Takhle my to tady děláme s Martinem pravidelně, zavoláme si, řekneme si něco hezkého, třeba co bude hrát jako první písničku. Dnes se dozvíme, jestli Martin Svátek umí na kole.

Není nic neobvyklýho neumět na kole, přátelé. Ani třeba plavání není úplný standard. Já třeba neumím vůbec hrát fotbal. Někdo třeba neumí skákat přes švihadlo. Tak to prostě je. Všichni ale poznáme dobrou muziku. Tohle je DeMarcus a Lewis Platinum Nuggets.

Jediná ranní show, jestli se tomu dá říkat show, já si úplně nejsem jistý, že to je show, jediný ranní pořád, kde můžete slyšet živý DJský mixy a novinky v rámci třeba houseové muziky v úterý z posledního týdne. Tohle je věc, která měla teda být úplně na začátku, jmenuje se totiž Start. No a na svědomí má Claudio Climaco, za chvíli Kubos, I Want You, nebo Bonetti, No One Else, takovej je plán na další minuty tady u nás na Koloru a já doufám, že se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu, protože já se bavím skvěle. Dobrý ráno.

Zdá se, že úterní vysílání je oblíbený, minimálně tomu nasvědčuje internetová poslechovost. My ale vysíláme i pomocí FM Praha, Brno, Pavla Znojmo, Český Krumlov, Karlovy Vary, Liberec, Český Budějovice, Plzeň a nebo Jihlava. A skoro po celé republice máme taky vysílače DAB+. Plus, přátelé, internetové stránky radiokolor.cz, tam najdete taky vysílání pomocí internetu. Je jedno, jak nás posloucháte. Pokud nás slyšíte, jste tady správně. Tohle je Color Music Radio, já jsem DJ Freaky, pořad Freakolora, houseovej úterní speciál, plnej novinek, jako je třeba Starta od Claudia Klimako, parádní věc. A už teď se těším, I want you, Kubos, už za chvíli, tady na Coloru.

No ale když říkám divná muzika, rozhodně tím nemyslím špatná muzika. Ale muziku, kterou jste pravděpodobně ještě nikde neměli možnost slyšet, je totiž z posledního týdne, a to v rámci úterního speciálu, který je věnovaný House. Ano, přátelé, tohle je další novinka. Bonetti, No One Else, za chvíli Rick Marshall a jeho Afro Boogie.

44 minut po 9. hodině to ukazuje časomíra tady ve studiu Color Music Radio a posloucháš pořad Freecolora za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Za chvíli nás čekají novinky ze světa parťáků. Mezi tím ale ještě spousta muziky. Afroboogie a Rick Marshall, další novinka tohohle týdne a já mám pro vás ještě pár dalších věcí. Nebojte se nic, jedeme dál.

parťáků by to nešlo. A dnes je tady pár slov ze světa seedbank.cz, specializovaného obchodu s konopnými semínky. Outdoor sezóna započala a proto si pro vás na seedbank.cz přichystali slevy na kompletní sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barney Farms, Royal Queen Seeds nebo Fast Buds. Mimo všech akcí a bonusů u nich v sortimentu naleznete i žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics nebo Soulfire Gardeners nebo Humboldt Seeds Company. Legendární značky té nejlepší kvality. Takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově. Ano, přátelé, to jsou pravidelní parťáci seedbank.cz. Venku to tedy už nějak bují, i když dneska by to mělo být dost chladný. A slibujou nám na Karlovarsku dokonce sněžení, nebo spíš jdeš se sněhem, takhle, abych byl přesný.

No a poslední věc dnešní ranní Frikolory, 53 minut po 9. hodině, pak už v rychlosti jen Frikolora Infos, tohle Back to Funky a Vittorio Brenna.

0: divný efekty, blbý keci, divná muzika, bláznivý moderátor, to všechno mezi 8 a 10 hodinou na Koloru, a to i dnes 12. května, v úterý, kdy svátek slaví Pankrácové. No a jsem zmiňoval, že počasí bude dost zvláštní, přece jenom Pankrác, Servác, Bonifác, to jsou ty tři zmrzlí. No a to tomu odpovídá i to počasí, protože se nám ochladí, a to prý na celý týden, teď ještě, tak uvidíme. Ranní teploty 3 až 7 stupně nad nulou, v odpoledních maximech 5 až 12, přátelé, 5 stupňů na Karlovarsku. K večeru 4 až 9 a přes noc potom 2 až 4 stupně. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je tedy za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Nebrat se tak vážně, dejte životu víc lehkosti, budete šťastnější a spokojnější. Touha dělat věci dobře je v pořádku, jenže někdy se z ní stane tlak, který člověku nedovolí vydechnout. Když berete všechno moc vážně, mizí humor, spontánnost i radost z maličkostí. No a znáte to, někdy máte pocit, že na vašich bedrech leží tíha celého světa. Že musíte myslet na každou drobnost, všechno vysvětlovat, hlídat, že kdybyste polevili, rozpadne se vám práce, vztahy, rodina i budoucnost. A vy zklamete sebe či druhá, jenže ono se to stupňuje. Přemýšlíte nad každým detailem, bojíte se vystoupit ze své komfortní zóny, nebo dokonce přerušíte bezstarostný okamžik jen proto, abyste připomněli něco důležitého. Začínáte si všímat, že vám chybí lehkost a hravost, že zkrátka berete život moc vážně. Mezi sebeironií a schazováním je tenká hranice, o tom já něco moc dobře vím. No a my pokračujeme. Nedostatek leteckého paliva kvůli válce může narušit letní sezónu. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv mohou narušit letecký provoz v blížící se letní turistické sezóně. Aerolinky kvůli dražšímu a hůře dostupnému palivu už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letu může být za rohem, uvedla ve své analýze agentura Bloomberg. No a poslední informace dnešního rána se týká Jupitera. Je placatější, než jsme si mysleli. Měření mu ubralo 12 kilometrů. Největší planeta sluneční soustavy je poměrně výrazně splácnutá. Sonda Juno teď ukázala, jak moc, využila k tomu rádiový stín plynného obra. No a každý ví, že Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. Kromě toho má ovšem ještě jedno prvenství, na něž si mnoho lidí hned tak nevzpomene. Plynný obr má ze všech planet i nejkratší den. Kolem své osy se otočí za 9 hodin 55 minut a 33 sekund. Bod na rovníku Jupiteru se vůči jeho středu pohybuje rychlostí 12,6 km za sekundu. V případě Země je to jen asi 0,47 km za sekundu. Jelikož je Jupiter v podstatě obrovská kapka, má rychlá rotace vliv na jeho tvar. Vlivem odstředivé síly je na rovníku širší než na polech. Sploštění Jupiteru se dá pozorovat i běžným amatérským dalekohledem. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 10 hodin, přátelé, kamarádi, no a já samozřejmě vyvolám a vytočím Martina Svátka, tak aby jsme se dozvěděli, jak to má s tím kolem. Dneska se tady nechal slyšet, že nemá moc rád cyklisty, uvidíme, z jakého důvodu to je, pravděpodobně, že asi nevidí, a vy na něj cinkejte, pokud kolem něj projedete. Dobrý ráno.
1: Dotar, zdravím.
0: Tak nám to prosím tě osvětli s těma cyklistama, to mě zajímá.
1: No ale já si myslím, že koleři a pískaři, to je něco jako Sparta a Slavie.
0: Aha, takže jakože pejskaři, a když já mám pejska i kolo, tak co jsem?
1: Tam už je to nějaký jiný, to už je zase nějaký jiná věc. To jsou, ty koleři jsou víc chápaví, no, bych řekl.
0: Ty jsou víc open-minded, jo? Ty pejskaři jsou víc jako zarputilí.
1: Já myslím ty koleři s těma pejskama, s pejskařima dohromady, když máš jako kolo i psa, tak ty jako když jedou na tom kole, tak jsou prostě takový jako, chápou to.
0: Tyjo, já moc A-trackem teda na kole nejezdím, ne, teda že bych to nikdy nedělal, ale musím říct, že to je dost nebezpečný s A-trackem.
1: No, to asi jo, no. Tak jsem psal Filipovi, chtěl jsem teda napsat, on píše hrozně hezky, tak to nešlo, ale chtěl jsem ho napsat, že až ho potkám, tak ho poleju pivem.
0: Ty jsi prostě škodolibý. Prosím tě, jak je to s tím tvým ježděním na kole? Ty jsi psal, že tě táta učil na kole, tak jak je to? Jak se nevědomí učí jezdit na kole? Jako stejně jako ty, co vidí?
1: Hele, asi jo, protože táta prostě mě držel, že jo, za ten nosič, držel to kolo a já jsem šlapal a pak mě prostě nečekanou chvíli mě pustil. No, párkrát jsem si dal pěkně na hubu, ale jako vyšlo to.
0: Ale teď asi na kole nikam nejezdíš, viď?
1: Teď už nikam nejezdím na kole, už strašně dlouho jsem nejezdil na kole.
0: Jak by to fungovalo třeba? Máš jako nějaké informace, jak takhle nevědomí můžou jezdit někam na kole? Třeba na výlet to, že bych měl třeba za sebou jako zvoneček, protože to se třeba dělá na lyžích, ne? Nebo tak něco?
1: A většinou se to asi dělá tak, že oni jsou ty tandemy, víš? Takže...
0: Jo, takže já bych řídil a ty bys šlapal a to se mi ale docela líbí, poslouchej.
1: No, takže bych si zase dřel jako vždycky.
0: Teď jsem chtěl říct zase for, který se nehodí sem do éteru, ale to mi přijde jako dobrý nápad, tandemový kolo s Martinem Svátkem.
1: No, to jo.
0: Minimálně, když nás potkáte, tak se pobavíte.
1: No rozhodně, já tak za 2 minuty budu určitě mrtvej.
0: OK, pojďme k muzice, tomu tady oba dva rozumíme víc než pejskům, kulům a fotbalu. Co, prosím tě, jsi připravil jako první pecku dnešního Holiday Edition?
1: Hele, dneska to asi budeš znát ten remix Tori Amos, to je, ona je nějaká taková jako indie zpěvačka, ale udělali takový remix někde, ještě v 90. to myslím bylo, a mělo to velký úspěch, tak na úvod právě ta Professional Video to jmenuje.
0: OK, to je pozvánka na Holiday Edition, já se s váma loučím s pořadem Frikolora opět, tedy se budu těšit zítra, jak jinak než tedy po 8 hodině naslyšenou. V rámci zítřejšího dne nás čeká samozřejmě hiphopový oldschoolovej set, ale taky frikotéka, diskotéka podle Frikyho. No a já vás chci taky pozvat, už se nám blíží Frikolora Live, a to v Brně na dráze. Ta proběhne 5. června, přátelé, tak na to rozhodně nezapomeňte. Teď už ale díky za pozornost, čeká nás reklama, Martin Svátek, taky třeba Lukáš Admirál Kolíbal, dneska taky třeba Chuck Diesel a jeho Ride. Spousta toho tady bude. Najdete to na našich stránkách radiokolor.cz. Díky.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

0: Posloucháte Holiday Edition.
1: Martin Svátek a Holiday Edition vám přináší Back in the Days.
2: Back in the Days.
1: Back in the Days.
2: Back in the Days.

It's gotta be big. No tak dneska to bude. Zdá se, že to bude big a myslím, že to bude úplně stejný jako vždycky. Holiday edition, každou úterní speciál, který se jmenuje Back in the Days. Moc vás zdravím, moji milí, krátce po desátý, jasná věc. Tori Amos měla úspěch. Nevím, jak to měla v Americe, tady s tím singlem, tady s tím mixem, ale v Evropě. A tady v Evropě, v Anglii, velký úspěch. No a samozřejmě skvělá basa, to mě vždycky hodně bavilo, tak Professional Video. To bylo na úvod Holiday Back in the Days, teď už Praise Cats. Taky Andrea Love. Skvělý groove, který se jmenuje Shine On Me.

Její album se jmenuje Respect. Také tady Judy Cheeks, parádní hlas, hodně silný. Já zdravím Filipa, Filip Shock O. No také jsem rád, že tě to baví. Jsem rád, že posloucháš, boy.

Sub a také Melanie Williams, věc, která se jmenuje Ain't No Love, Ain't No Use. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou lehce podobnou věc. Samozřejmě z pozdější doby. Tak tohle jsou Madison Avenue, samozřejmě věc, která je známá, která se jmenuje Don't Call Me Baby. Sloucháte Holiday Back in the Days.

byl jeden z remixů. Romeo Must Die, tak se jmenuje celý soundtrack a vlastně film. Lia. Tohle věc je jasná, velký úspěch. Try.

0: Byla ta originální verze, která se objevila na albu The Massacre. Je úplně totálně odlišná od tohohle toho singlu, od této verze, která vyšla na singlu. Fifťák, samozřejmě 50 Cent, Mobb Deep, Out of Control. No teď jedna z raperek, ne zas tolik úspěšných raperek, ale pár věcí měla, tady ta věc taky asi nebyla úplně úspěšná, ale teď jsem se na ní vzpomněl.
1: Oh, I don't think y'all ready.
0: The Angie Martinez.
1: The world's been waiting for.
0: Sicario.

Life and Times of Sean Carter, tak se jmenuje album. Jestli si dobře vybavuju. No, teď už závěr a trošku uklidnění. Za chvilku pozvánkovej break.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astartek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do

0: Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosad podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono CZ.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí Record Shop Fono CZ. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

No tady věc, že se to spustilo. To jsem nechtěl, každopádně, já jak jsem slyšel od Jay-Zho před chvilkou Jigga That Nigga, tak jsem si vzpomněl na tuhle věc. F is for the fatties, where my shit. F

teď je snad jediná deska, která vyšla od rapera, který taky vydával pod Bad Boy, měl nějakých docela dost úspěšných featuringů. A ta jeho deska už se nesetkala s takovým úspěchem, ale na téhle věci třeba s Claudette Ortiz The City High

Ace, tohle je album, který se jmenuje Feel So Good. Skvělá věc. No tady už je Eevee.

No, se tak jako to další, jako všechny vlastně v dnešním vydání. Ghostface Killah, Mary J. Blige, to je taková hodně klidná hip-hopová věc, All That I Got Is You. Anglie měla úspěch tato věc.

0: All That I Got Is You, tak tohle je Ghostface, ovšem já jsem vám pustil jsem vám rádiovou verzi a to mě docela překvapilo. Já jsem na to zapomněl a ono to je tak, že v té rádiové verzi prostě Mary J. není, to je jiná zpěvačka. Nemám tady napsáno, jaká tady, ale každopádně Mary J. to nebyla. All That I Got Is You, to byla tedy rádiová singlová verze. No tady jsou Fugees, Q-Tip, Busta Rhymes, J. Dilla Remix, Rumble in the Jungle.
1: Black people who don't have no future.
2: We watch the world.

Fugees, Q-Tip, Busta Rhymes. Rumble in the Jungle. Moji milí, tady už je závěr. Taky tak trošku je pozvánka na zejtřejší Holiday Pops. Tohle věc popovatila, to je jasný. Tupac. Still I

Tak, 98, album Greatest Hits. Je závěrečná věc ode mě pro vás, Tupac samozřejmě. Tohle věc, která zpopovatěla, tak jakože, a je to tak lehká pozvánka i na zítřejší Holiday Pops, to už je Tupac. Changes. Tak, moji milí, to je vše pro dnešek a zítra se moc těším, mějte se mějte se krásně, ať je moc fajn. A my se můžeme slyšet zase zítra tady po 10. hodině Holiday Edition, zítra speciál, který se jmenuje Holiday Pops. Čus, mějte se.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
7: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lao Tzuan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
8: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
7: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
10: Každý čtvrtek od 18. do 20. hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouč.
9: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin.
13: Color Music Radio.
14: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
15: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
16: Dáteli se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova.
14: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
16: Přijedete zcela určitě do Zlína.
14: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
17: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
14: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11. a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
17: Se Zuzanou Maxa.
14: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

včera bylo velký výročí. 35 let od jeho odchodu z jeho fyzických rozměrů. Ale z mýho pohledu stále naprosto nadčasová muzika, který se budeme intenzivně věnovat v úterý večer od 21. hodiny v rámci reggae speciálu tady na Koloru. Už se na to moc těším. A tady aspoň jeden, možná dva kousky od Boba Marleyho and the Wailers. Přidáme i jeho syna, možná i jeho vnuka.

0: naprosto nadčasová záležitost. Vlastně každý song od Boba Marleyho, tenhle ten, tady je třeba zmínit taky rozhodně Petra Toše, který tenhle song myslím, že původně napsal, protože původní trio The Wailers byli Bob Marley, Peter Tosh a Bunny Wailer. Potom postupně kapela, která získala tohleto jméno The Wailers. Každopádně teď 11. to bylo 35 let, co Bob Marley opustil hmotný rozměry a za ním zůstalo neuvěřitelné množství naprosto revoluční muziky, která předběhla svoji dobu a kde jakýkoliv text, který si pustíte a který si poslechnete, o čem Bob zpíval, tak je vlastně velmi aktuální, jenom v nových konotacích, v nových souvislostech. Takže vzpomínáme a vzpomínat budeme i dneska večer od 21. hodiny v rámci reggae speciálu tady u nás na Color Music Radio. A sliboval jsem, že si pustíme taky jeho syna a taky jeho vnuka. Tak nejprv ten syn, a to sice jeho nejstarší syn Ziggy Marley, který minulý týden vydal nový album jménem Bright Side a jedním ze singlů z té desky je věc, která se jmenuje Racism is a Killer, neboli rasismus je zabiják. Tak doufám, že tady u nás na Koloru máte vnímání otevřeno pro všechny barvy v toleranci, protože jak jinak, taky ne.
1: Attention please, this is a public service health announcement.

Zion Marley, předtím Ziggy Marley a ještě předtím Bob Marley. Chtěl jsem říct otec, syn a duch svatý, ale byl to děda, táta a syn, respektive Zion je syn Stevena Marleyho a my jsme si dávali Ziggyho. Anyway, to byla Marleyovic rodina a teď ten duch svatý. Pozvánka na 24. května do pražského Lucerna Music Baru, kde dorazí legendární ruce reggae kapela jménem The Abyssinians. Tak srdečně zvu.

The Abyssinians, původně vokální trio, který vzniklo už v roce 1969 na Jamajce, kdy natočili svůj legendární hit Satama Sagana v kultovním studio One. A už ten první song se stal velkým hitem na ostrově a dodnes velmi nadčasovou hymnou. My jsme se ale hráli jiný song, a to sice The Good Lord, stejného debutového alba. Ale pokud chcete slyšet ten původní, ten první song zmiňovaný Satama Sagana, tak si určitě vylaďte Color Music Radio dneska večer, v úterý večer od 21. hodiny v rámci tohohle reggae speciálu, případně ještě v neděli v repríze od 22. hodiny, a určitě se nechte ujít koncert 24. května v Lucerna Music Baru. Navíc se stejnou kapelou před Abyssinians vystoupí ještě jeden jamajský pán, který reprezentuje trošku jiný styl reggae, zvaný Rabadab. A ten pán se jmenuje Lone Ranger. A pokud neznáte, nevíte, co to znamená na Jamajce DJ, tak si poslechněte tuto věc.

parádní kousek. Tohle byl Kavaka Pyramid v produkci francouzských Lenterlup. Věc jménem Rock Me Nice. Vlastně vidíte, že týhletý muzice to je úplně krok od hip-hopu, protože hip-hop je vlastně mladší brácha reggae music. Nebo kořeny hip-hopu jsou na Jamajce, ať se vám to líbí nebo ne. Tak teď si dáme trošku repu a rovnou taky pozvánku na 31. května v Praze Blue and Exile. Blue je rapper, Exile je producent a vydali skvělý nový album, který jste si mohli užít v rámci pořadu Album týdne. Já teď vybírám něco ze starší desky. Krásná věc jménem Soul Amazing Still Blazing z alba Below the Heavens a pozvánka na Blue and Exile v Praze na lodi Cargo Gallery vystoupí společně se Smith & Wesson v rámci dalšího Boomboxu 31. května.

vůbec neagresivní, ale Conscious Style, Blue and Exile, 31. května v Praze budou přeskakovat Smith and Wesson z již legendárního alba The Shining, který byl jednou z největších ozdob roku 1995, si dáváme teďka jejich hitovku jménem Bucktown. Takovýhle double boombox. Cargo Gallery Praha, 31. května. Check it out.

Takže Smith & Wesson a Blue & Exile a taky jako předskokan DJ Ghost a.k.a. Mr. Grunza, který ho tímto srdečně zdravím. Pokud máte rádi hip-hop, tak vřele doporučuju a těším se 31. května. Mám tady pro vás ještě několik pozvánek, vidím, že zároveň čas pro dnešní menu utíká velkou rychlostí, takže co se týká reggae, tak ještě jednou zvu na dnešní večer od 21. hodiny. Zároveň jsem vás taky chtěl pozvat na čtvrteční koncert Medial Banana a Lo-Fi v klubu Fuchs 2, který proběhne tento čtvrtek a my večer v reggae speciálu budeme soutěžit o volný vstup. A taky mám pro vás pozvánku na tento víkend na veletrh Svět knihy, který startuje už ve čtvrtek a bude až do neděle v Praze na výstavišti a je to největší český veletrh knižní, který tam má spousty hal a spousty velmi zajímavého doprovodního programu. Za nakladatelství Darmagaya, který je partnerem poledního menu, můžu doporučit dvě programové části a to je v pátek od 18 hodin přednáška a prezentace novinky Psychedelika a duše od amerického autora jménem Simon Jugler, který právě teďka letí přes oceán, aby se mohl tady týhletý akce zúčastnit a který napsal hodně zajímavou knížku o 10 archetypech psychedelického léčení, starodávných příbězích, konkrétních nástrojích a vhledech hlubené psychologie. Ten titul má podtitul Mýtický průvod se psychedelickým léčením, hlubinou psychologií a kulturní nápravou. Knížka už je skladem na www.harmagaia.cz a nebo si ji můžete pořídit na stánku Darmagai, který najdete ve stanu nezávislých nakladatelů, který v rámci toho Světa knihy je venku, ve venkovní části, kde ani nepotřebujete si kupovat vstupenku. Tak tip pro vás a od 18 hodin v pátek přednáška Simona Juglera a potom ještě jedna akce s nakladatelstvím Darmagaia, která tam proběhne v sobotu od 15 hodin pro všechny, koho zajímají haiku, neboli japonská poezie, tak tam proběhne akce s Pavlem Martincem a Katkou, teď si nemůžu vybavit její příjmení, omlouvám se, ale Katkou, která napsala, nebo která píše krásný haiku a u Darmagai vydala sbírku Sýkorník, a nebo taky společně udělali sbírku československého haiku, která se jmenuje Chomáčky suchopíru. Tak o haiku v Čechách i ve světě budou mluvit v sobotu od 15 hodin. Tak tolik tipy, co se týká Svět knihy, CZ a my si teďka pustíme další song a potom už vyhlásíme, kdo vyhrál knížky v rámci soutěží s nakladatelstvím Darmagaia v úplně.

Tak, to byla skvělá Jill Scott z jejího skvělého nového alba, na který jsem se dlouho těšil a jsem moc rád, že ho konečně vydala. To Whom This Concern se ta deska jmenuje a my jsme se dali jménem Universe, vesmír. No a předtím to byla taky novinka, úplná novinka, brand new deska Angelique Kidjo, jedný z královen africké muziky. Věc, který hostovala PJ Morton, a ta album se jmenuje Hope a my jsme si hráli věc jménem Fall On Me. Takže dvě novinky. Teď už vám zpívá Quincy, ale sliboval jsem, že si povíme, kdo vyhrává knížky od nakladatelství Dharmagaya. My jsme měli dvě otevřené soutěže. Nejprve jsme soutěžili o knížku Zvídavá bdělost a ptal jsem se, jak se jmenuje autor téhle knihy, Sayadawa Utejania, barmský mnich, který učí vlastně mindfulness. Dneska je mindfulness to populární slovo bdělého vnímání nebo vědomého bytí, chcete. A ta knížka obsahuje 31 meditací, to znamená, že si můžete dát takový setup jednoho měsíce, každý den si dát jednu tu meditaci, krátký se zkoumáním svého vnímání, aby jsme se trošku vyjasnili a nebyli furt ve své hlavě a mysli a emocích a pocitech, ale mohli se víc vrátit ke zdroji. No a vylosoval jsem Markétu, která vyhrává tuto knižku jménem Zvídavá bdělost od nakladatelství Dharmagaya. A pak jsme soutěžili o tu novinku Psychedelika a duše, kterou napsal Simon Jugler, a znova tam byla úplně jednoduchá otázka, jak se jmenuje autor této knihy, a tam vás napsalo Hafo. Opravdu hodně lidí, kteří napsali a o tuto knížku mají zájem, tak pro vás, pro všechny, pozvánka tento pátek od 18 hodin na Světu knihy, bude autor osobně vyprávět o té knížce a o tom tématu, a potom příští týden má jednu přednášku v Praze s Českou psychedelickou společností a potom ještě o týden později bude v Brně. Více informací najdete na stránkách dharmagaia.cz, který jsou partnerem tohoto pořadu, a já teďka roztáčím kolo štěstí. Úplně live and direct, sedí tady se mnou notář a vyhrává Jitka. Tak srdeční gratulace, vyhrává knížku Psychedelika a duše. Díky nakladatelství Dharmagaya a velký díky taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, od rozbitého telefonu až po počítače. MacParts.cz, kousek od pražského povstání, vřele doporučuji jejich služby. A další muzika, co nás teďka čeká vlastně už v závěru dnešního poledního menu, hele, tohle je Billion, která vydala EPčko jménem The Things We Talk About, a vybírám věc jménem Full Circle.

Yes, Let's Go On. A jelikož už jsme úplně v závěru poledního menu, tak já mám pro vás ještě jednu pozvánku hnedka v zápětí, a to je sice pozvánka na tuto středu do kina Dlabačov, kde proběhne projekce filmu a zároveň setkání s velmi zajímavým pánem, který se jmenuje Alvaro Tucano, je to amazonský náčelník kmene Tucano, a docela jedinečná příležitost schlídnout ten film jménem The Chiefs o amazonských indiánech a potkat se s tímto pánem naživo už tuto středu. Bude vyprávět o moudrosti předků, mýtech a kosmologii lidí Tucano. Tak tolik pozvánka, ještě se něco naučit od domorců, který nesou tu moudrost věků, a který bychom si možná mohli my, kdo rozhodujeme o důležitých věcech, i víc vážit a trošku se od nich znova začít učit, protože jestli někdo chrání přírodu, tak právě oni. A pokud chceme, aby život pokračoval, tak je dobrý se dobře starat a pečovat o přírodu kolem sebe a o naše vztahy. Tak Otec Fura se mnou, to byl Lukáš Kolíbal, Polední menu, těším se na vás v úterý od 21. Tato věc jmenuje Life Goes On, Long Beach Dub All Stars, a hostujou tam Chalituna, Eves z Delicate Habits a ještě k tomu typa Airy. A Half Pint, wow, velká věc. Přeju krásné odpoledne v úterý, odpoledne vysílá Chuck. A kdo posloucháte ve středu v repríze, tak od Polko doporučuju Ramela. A taky Kaju. Tak jo, už vypínám mikrofon, mějte se parádě.

0: N-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Okna hned.cz. Okna pomlčka hned.cz. Okna. Okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Prosím, Toňo Mimoňa.
4: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se se mnou chcete jenom kočkovat.
3: Au, něco mě štíplo.
4: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
3: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
4: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
5: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
4: Juane Varlosi, donesela Doné.
6: Tak už jsme to ukoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
4: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
5: Hehehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
7: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
5: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
4: Sadem masem?
5: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A ne krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
7: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
5: Moc se neradujte, donesela Doné. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
7: Ježiši Maria.

0: duchu a nevadlo si. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
1: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to.

0: kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme. Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: To bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barlos ondlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu korýše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality.
5: Man, you've been doing all this dope producing. You ain't had a chance to show them what time it is.
4: So what you want me to do?
5: Spread the

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
5: Posloucháte
6: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: What is a DJ? Well, a DJ is the chef for the soul. A DJ takes vinyl and cooks it. Through a mixing table, he prepares his food before a hungry public who, after the sound of the first drum, usually fulfill their bellies in dance and laughter. All of this is possible, grace of the DJ. For me, the DJ is the chef. For me, the DJ is the chef.
3: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke tomu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy Bombice do tvojí palice. Ram-ta-da-da!

pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klony Konopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus. A nezapomeň čekovat nové slavy na www.klonykonopí.cz. Ram-ta-da-da!

Ah!

tam tady dá. Přátelé, občas se nám stane, že počasí stejně jako dneska se nám opět kaboní. Ovšem nabídka obchodu Kloní konopí je den ode dne stále lepší a lepší. Proto nakopni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitně prospy s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod kloníkonopí.cz pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky, Švýcarska až po nejlepší český indury. Jo a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni třeba na nové přírodní RAV, čteno RAW mastičky, který potěší úplně každýho. Naděl si dávku pohody a objednávej u partnera pořadu obchodu kloníkonopí.cz v obchodě, kde konopí dává smysl. Tram tadadá!

hear Barbara Tucker sing, I get lifted. And

0: Víte, co je to volatilita?
1: Hnedka ani chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Byly 4 hodiny.
10: Color Music Radio.
11: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
12: You know something?
13: Color Music Radio.
12: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
14: New Music Tuesdays.

0: New Music Tuesdays.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
9: Color Music Radio.
1: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesdays.
10: Hey, hey, yeah, hey.

0: over here.
1: New Music Tuesday.
2: I'm rich, bitch.
3: Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Prosím, Toňo Mimoňa.
7: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
6: Au, něco mě štíplo.
7: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
6: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
7: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
8: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
7: Juane Barlosi, donesela done.
9: Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
7: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
8: Hehehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
9: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
8: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
7: Sadem masem?
8: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece navigátor a aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
9: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
8: Moc se neradujte, donesela done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
9: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
8: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: To bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barros omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No. Nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle. Proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou. Něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Ladies and gentlemen.
5: Can I please have your attention?
6: It's now showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
3: Let's find out. Ready, set, go.
7: Color Music Radio.

Depeche Mode a See You z jejich druhé desky A Broken Frame, tak to je skladba, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá Jakub Nevín. Ať už posloucháte na Core Music Radio nebo na rádiu Hey, tak si užijete hudbu 70. a 80. stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Dneska to bude takové temnější, dáme si nějaký ten temnější Synthpop, Postpunk, Gothic, Synthpop a tak podobně, nebo Dark Wave, jak se říká, a tak dále. Podívám se samozřejmě i na jeden novější kousek a dáme si samou zajímavou muziku. Teď vás čeká kapela Japan a Quiet Life, taky Men Without Hats a Antarctica, když tady máme ty zmrzlíky a má se nám ochladit. Tak si dáme tematicky tuhle skladbu. No a na začátek jsou tu Classics Novo a jejich Guilty. V té originální albové verzi, protože na výběru Best Of potom vyšla taková jakoby přehraná verze a už to není úplně ono, ale tohle je ta verze originální a my si ji dáme tady v New Wave. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

Teď si po Men Without Hats dáme kousek, který se taky hodí k tomu, že se nám tady trochu ochladí, a to jsou Grauzone a Celtic Dých, tedy něco jako chlad nebo zima se rozlézá. Musím říct, že tahle písnička se k tomu krásně hodí. Opravdu vám z ní trochu naskočí husí kůže. Potom Anne Clark a Heaven a taky Soft Cell a Memorabilia tady v New Wave.

Kapelka a Cowboys of Cell, Non-stop Ecstatic Dancing. První se jmenoval Non-stop Erotic Cabaret a třetí už se potom jmenovala jinak, ne v tom stylu Non-stop něco, ale třetí deska, ta už se jmenovala The Art of Falling Apart. My si dáme další muziku tady v New Wave, budou tady Duran Duran a Friends of Mine. Mimochodem tenhle týden, nebo respektive tuto neděli, to bylo 44 let, toto letí, to je hrozný, od vydání slavné desky Rio od Duran Duran. My se ale podíváme na jejich první album z roku 1981, tedy Duran Duran, a dáme si skladbu Friends of Mine. No a jako první jsou tu Joy Division a jejich Disorder.

Krásná věc, kterou jsem tady v New Wave hodně dlouho nehrál, od typických představitelů takové té Dark Wave a temného synthpopu Clan of Cymox, tak to byla skladba IQ Ways. No a my si dáme další muziku tady v New Wave. Čeká vás opět výlet mezi novější hudbu, která se inspiruje i v New Wave a začátcích takové té New Romantic a podobné éry 80. let. To jsou Pale Wales a Parfume. No a jako první takový hodně bizarní kousek i v Sovětském svaze bylo něco, co se dá označit jako nová vlna, byť tedy těch skupin bylo celkem málo a skladeb nebylo taky mnoho, ale byli tam a my si dáme tuhle synťákovou věc, která má takový hodně vtipný refrén, jmenuje se Rži kot, tedy červená kočka, a je to Vladimír Presňakov. Tak si užijte i takovouhle hodně bizarní a zajímavou skladbu tady v New Wave.

to byly Piowaves a Parfume. New Wave končí. Ale ještě jeden kousek na závěr pro vás mám. Loučí se jako pevný dotek spolu tu mikrofonu za týden opět na sešenou. Doufám, že vás dnešní trochu temnější New Wave bavila. Dali jsme si nějaké specialitky, které tady dlouho nezněly. Na závěr tahle krásná věc. Feels Like Us. To jsou New Order.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

kvalitě Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.